tak, kak letá. I plávy hlási na mojem breguní. Još me samo i starom